0: Together. Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu!
1: Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nech

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Radio MB. Určitě.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Do Mladé Boleslavy míří Rybičky 48, a to v rámci Face Tour Face. Jako host vystoupí Koblížci. Rybičky se po úspěšném turné po velkých halách vrací na dlouhou dobu naposledy do klubů a také do kulturních domů. A právě v Mladé Boleslavi se na ně můžeme těšit 16. října od 19 hodin.
0: Špatný signál? My jsme všude. Rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Rádio MB ho pořád nemá. Rádio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Rádio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Radio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. 5. října začne v Mladé Boleslavi na třídě Tomáše Garrigua Masaryka za domy číslo popisné 1078 až 1084 výstavba posilovacího čerpadla horkovodu. Z tohoto důvodu bude v této části ulice platit úplná uzavírka provozu. Zbývající dvě části budou otevřené a doprava zde bude vedena oběma směry. Stavební práce i dopravní omezení by měly skončit do konce roku. Žáci 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol prověří v listopadu svou tělesnou zdatnost. Stejné testy dělali děti v roce 2022. Do testování se podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala zapojí všechny běžné základní a střední školy, které mají žáky v odpovídajících ročnících, tedy asi 300 tisíc dětí. Zatloukal dále řekl.
3: Testování proběhne tak jako před těmi 4 lety s využitím 4 motorických testů, které jsou zaměřeny na tyto pohybové schopnosti: síla, vytrvalost, obratnost a rychlost. Jsou to stejné testy, které byly využity jak před 4 lety, tak jsou to stejné testy, které se využívají i v zahraničí pro testování tělesné zdatnosti žáků.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží 2. místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. Zprávy končí, jdeme zase na muziku, příjemný poslech.
4: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
5: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
6: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše

0: 14. listopadu ožije kulturní dům Bezno na Mladoboleslavsku. Dorazí tam Jakub Děkan se svým bandem, také kapela Pekař, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival a Alchymie, takže rovnou 5 skvělých koncertů. K tomu narozeninová show, protože Rádio MB oslaví 7. narozeniny. Velmi bohatá tombola, drinky, zlatá výmok a dárky pro příchozí. Vstupenky si můžete pořídit na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Příprava vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Libercem pokračuje. V úseku mezi Mladou Boleslaví a Turnovem nyní probíhá geologický a hydrogeologický průzkum. Týká se také 22 pozemků v Mnichově Hradišti a okolí, kde mohou odborníci provádět odběry vzorků nebo průzkumné vrty. Přesná trasa nové železnice zatím není definitivně stanovena. Výstavba úseku z Mladé Boleslavy do Turnova by mohla začít kolem roku 2030. Extrémní projevy počasí letos do poloviny září způsobily tuzemským pěstitelům zeleniny přímé škody na úrodě bezmála 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy doma znovu prohráli. Už po třetí shodným výsledkem 1-4. Další utkání je čeká v pátek na ledě brněnské Komety a potom 4. října na domácím ledě proti Liberci. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rád

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Moji milí zlatí kamarádi, je středa 30. září, startuje dopolední rozjezd, svátek slaví Jeronýmové, no a dnešek patří taky Mezinárodnímu dni překladatelů, takže jestli jste dnes někomu nerozuměli, nemusí být problém na vaší straně, možná jen potřebujete překladatele. No a máme tu samozřejmě zároveň poslední zářijový den. 9. měsíc roku je tedy skoro za námi, to znamená, že už nás čeká říjen, dýně, tma, zima a postupné smiřování se s tím, že Vánoce jsou pod zřele blízko, ale zatím žádná panika. My si budeme hrát skvělou hudbu, dáme si společné dopoledne mezi 9. a 12. hodinou. Za malou chvíli se dozvíte taky třeba, jaký další významný den je právě dneska. Jeden pracovní příběh, který baví internet. No prostě si to dáme. Dopolední rozjezd startuje, já jsem David, užívejte si to s námi.
0: Špatný signál? My jsme všude. Na

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: poslední zářijový den a vy ladíte Rádio MB. Tak přátelé, dneska máme oficiálně den hloupých otázek. A to je svátek, který podle mě slavíme celoročně, jen jsme o tom nevěděli. Konečně tedy můžete bez výčitek přijít třeba za kolegou a zeptat se, když mám dovolenou, musím si na ní brát volno? No a pokud na vás bude divně koukat, jen mu vysvětlujte, že dodržujete tradice. Tady je Rádio MB. Krásné dopoledne.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: středeční dopoledne trávíte s Rádiem MB a já pro vás mám teď jeden pracovní příběh, který baví internet. Uchazeč o zaměstnání dostal od personalisty instrukci, aby absolvoval online test. Jenže odkaz mu nepřišel. Tak slušně požádal, jestli by mu ho mohli poslat e-mailem. No a byl odmítnut. Jestli tedy hledáte práci, nové pravidlo zní: buďte iniciativní, ptejte se, ale pro boha ne na věci, které k tomu potřebujete. Jsme Rádio MB, užíváte si středu.
1: Rádio MB, rytmu.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
5: To už je stejně jedno, mizíme.
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Rádio MB. Za

0: Poslední zářijová středa je v plném proudu, já vám přeji krásné dopoledne. Mimochodem, přátelé, dneska je taky Mezinárodní den podcastů, což je skvělá příležitost připomenout si, že dnes už má podcast prakticky každý. Dřív člověk potřeboval zajímavý život, aby o něm mohl vyprávět. Dnes potřebuje mikrofon za 15 stovek a kamaráda, kterému řekne, hele, pojďme se 2 hodiny bavit úplně normálně a nahrajeme to. Tak co, vy sledujete podcasty? Určitě mi napište, třeba na našem webu www.radiomb.cz, kde je chat. Užívejte, dopoledne nám se blíží 10. hodina.
1: Radio MB. Kde končí signál, my

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. V průběhu října bude v Mladé Boleslavi v okolí budovy soudu, tedy na náměstí Republiky a ve Viničné ulici, probíhat natáčení detektivního seriálu TV Nova, které rovněž mírně omezí dopravu v této lokalitě. Od 1. do 6. října a poté od 9. do 12. října bude vyhrazené parkování vozidel filmové techniky a umístění osvětlovací techniky na náměstí Republiky mezi domy číslo popisné 1050 až 1053. Výroba elektroaut ve Škodě Auto je tento týden i nadále omezena. Zaměstnanci dotčené výrobní haly nechodí na některé směny a dostávají jen 4/5 platu. Jaký bude chod úseku elektromobilů příští týden, zatím není jasné. Vedení společnosti zatím nevydalo žádné prohlášení.
0: Sportovní servis.
2: České fotbalové reprezentaci se připojil útočník Ryan Nedery z Glasgow Rangers. Ve středu s mužstvem absolvoval první trénink. Do večerního zápasu v Edenu proti Anglii ještě nezasáhl. Debut si tak může odbýt v sobotu na hřišti světových šampionů ze Španělska. Zprávy jsou za námi, pojďme opět za muzikou. Zůstáváme na pozitivní vlně.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
0: Pokračuje středa 30. září i po 10. hodině ladíte Rádio MB. Tak já vám za malou chvíli řeknu, jak správně dát výpověď. Taky jeden taneční rekord tady bude a jedna zvláštní finanční disciplína. O tom všem se budeme bavit právě v hodině mezi 10. a 11. hodinou. Já jsem David, užívejte středu s datem 30. září.
2: Hudba z našeho regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Jsme Rádio MB, super den vám přeji a teď mám pro vás jednu krásnou ukázku toho, že někdy stačí správně nastavit očekávání. V Japonsku totiž existují firmy, které vám pomůžou za peníze dát výpověď. Nepotřebujete právníka, nepotřebujete kouče, prostě zaplatíte někomu, aby to za vás vyřešil. Tak šéfe, já už tady nechci být. Takže pokud vám se někdy třásl hlas při podávání výpovědi, vězte, že v Japonsku už prostě existuje profesionál, který to může všechno udělat za vás. Nevím, v Česku to asi není, každopádně třeba to jednou přijde. Užívejte den.
1: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Paradní středu vám přeju, ladíte Rádio MB a já teď mám pro vás jeden taneční rekord, který mi přijde fyzicky náročný už při samotném poslechu. Jeden nigerijský tanečník se pokusil překonat rekord indického teenagera, který vydržel tančit 127 hodin. Přesně tak, to už není tanec, to už je pořádná pracovní šichta s hudbou. No já po třech písničkách potřebuju vodu, židli a potvrzení od lékaře, že můžu pokračovat. Jak jste na tom vy, to mi klidně napište. Užíváte den s Rádiem MB.
1: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.
2: You shot me

Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.

Krásný středeční den, tady je Rádio MB a teď pro vás mám jednu velmi zvláštní finanční disciplínu. Někdo si vymyslel mystery boxy, které rozdává zaměstnancům. Tak si představte, jeden člověk otevře krabici a najde nový iPhone, druhý třeba otevře svou a má tam čokoládu. No a tohle je přesně ten typ firemního team buildingu, po kterém se už nikdy neptáte kolegy, co dostal, protože vy máte čokoládu a on telefon za 30 táců. To už není motivace, to je začátek kancelářské občanské války. My neválčíme, my si za chvíli raději dáme zprávy s Romanem. Rádio MB.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Pohodový den. 5. října začne v Mladé Boleslavi na třídě Tomáše Garrigua Masaryka za domy číslo popisné 1078 až 1084 výstavba posilovacího čerpadla horkovodu. Z tohoto důvodu bude v této části ulice platit úplná uzavírka provozu. Zbývající dvě části budou otevřené a doprava zde bude vedena oběma směry. Stavební práce i dopravní omezení by měly skončit do konce roku. Žáci 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol prověří v listopadu svou tělesnou zdatnost. Stejné testy dělali děti v roce 2022. Do testování se podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala zapojí všechny běžné základní a střední školy, které mají žáky v odpovídajících ročnících, tedy asi 300 tisíc dětí. Zatloukal dále řekl.
3: Testování proběhne tak jako před těmi 4 lety s využitím 4 motorických testů, které jsou zaměřeny na tyto pohybové schopnosti: síla, vytrvalost, obratnost a rychlost. Jsou to stejné testy, které byly využity jak před 4 lety, tak jsou to stejné testy, které se využívají i v zahraničí pro testování tělesné zdatnosti žáků.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží 2. místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. Zprávy končí, jdeme zase na muziku, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábava.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nádherný.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Taky po 11. hodině dopolední si dáváte Rádio MB, středa 30. září. No a já vám taky můžu říct stručný výčet téhle hodiny, cože se tady bude dít. Jeden nejupřímnější obchod na světě, o něm se dozvíte. Taky se budeme bavit o počasí, no a trošku se otřeme i o včerejší hokej BK Mladá Boleslav. Jsme Rádio MB, užívejte středu.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Ve středu 30. září si pouštíte Rádio MB a já pro vás mám teď možná nejupřímnější obchod na světě. V Seattlu vznikl takzvaný obchod s věcmi, které vám mají život schválně znepříjemnit. Prodávají tam třeba už předem zamotané USB kabely, takže konečně místo, kde si můžete koupit problém, který jste si doteď vyráběli doma zadarmo. Přijdete, zaplatíte a odcházíte třeba s kabelem, který vás bude štvát ještě před zapojením. Tak nevím, kolik mají zákazníků. Nevím, jestli to je dobrý nápad, asi to ani nebudu hodnotit. Raději vám posílám další hudbu tady u nás na Rádiu MB.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, pojďme taky na předpověď počasí. Dnes má být jasno až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Babí léto bude pokračovat i zítra, tedy ve čtvrtek opět jasná až polojasná obloha, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. No ale v pátek už čekáme velkou oblačnost, oblačno a možná i zataženo, teploty od 18 do 23 stupňů Celsia a výhled na víkend, sobota většinou polojasná, teploty do 23. A neděle taky polojasná, postupně od severozápadu až oblačná a teploty do 22.
2: Radio MB.

0: sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458
8: www.cornell.cz. Rádio MB.
9: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte den, užíváte dopoledne s Rádiem MB, i když to dopoledne se nám za chvíli přehoupne v odpoledne, blíží se nám 12. hodina. No a včera nám bruslaři doma zase narazili. Boleslav prohrála z Plzní 1-4 a máme tady jednu zvláštní tradici, kterou bychom asi radši neměli. 3 domácí zápasy, 3 domácí porážky a ve Ško Energo aréně zatím bez bodu. Přitom včera to dlouho vypadalo nadějně. Po první třetině 1-1, druhá bez gólu. No a pak přišla třetí třetina, ve které Plzeň nasázela 3 góly a bylo po srandě. Takže bruslaři teď potřebují hlavně zjistit, jak se doma rozdávají body, nebo spíš sbírají body, protože zatím je všechny rozdávají soupeřům. No uvidíme, jak to bude třeba v pátek, kdy Bolka hraje v Brně. Teď vám přeju krásný den, užívejte.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Příprava vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Libercem pokračuje. V úseku mezi Mladou Boleslaví a Turnovem nyní probíhá geologický a hydrogeologický průzkum. Týká se také 22 pozemků v Mnichově Hradišti a okolí, kde mohou odborníci provádět odběry vzorků nebo průzkumné vrty. Přesná trasa nové železnice zatím není definitivně stanovena. Výstavba úseku z Mladé Boleslavy do Turnova by mohla začít kolem roku 2030. Extrémní projevy počasí letos do poloviny září způsobily tuzemským pěstitelům zeleniny přímé škody na úrodě bezmála 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny, pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy doma znovu prohráli. Už po třetí shodným výsledkem 1-4. Další utkání je čeká v pátek na ledě brněnské Komety a potom 4. října na domácím ledě proti Liberci. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
3: I gotta take a walk, man. There's only one, and that's me. You understand? Before I left fighting, you understand? Something they can't get.

0: Hokejisté Mladé Boleslavy včera na domácím ledě své fanoušky nepotěšili. S Plzní prohráli 1-4. Stejným poměrem jako předtím s Pardubicemi a s Karlovými Vary. V tabulce se propadli na poslední místo. Zápas hodnotil asistent trenéra Mladé Boleslavy František Ptáček.
1: Tak věděli jsme, v čem je síla soupeře, že jsou schopní rychle otáčet hru a my bohužel se jim to dovolili, dělali jsme hodně ztrát, který soupeř naštěstí jako v úzovkách nevyužil a dva góly ze standardek, to je špatně. A soupeři, jak se dostal do vedení, tak si pak pohlídali vedení už zkušeně a v klidu vyhráli.
0: Další utkání odehraje Boleslav v pátek na ledě Komety Brno. Následně 4. října přivítá na domácím ledě Liberec, kterému se zatím výsledkově rovněž nedaří.
2: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Do Mladé Boleslavy míří Rybičky 48. A to v rámci Face Tour Face. Jako host vystoupí Koblížci. Rybičky se po úspěšném turné po velkých halách vrací na dlouhou dobu naposledy do klubů. A také do kulturních domů. A právě v Mladé Boleslavi se na ně můžeme těšit 16. října od 19 hodin.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. V průběhu října bude v Mladé Boleslavi v okolí budovy soudu, tedy na náměstí Republiky a ve Viničné ulici, probíhat natáčení detektivního seriálu TV Nova, které rovněž mírně omezí dopravu v této lokalitě. Od 1. do 6. října a poté od 9. do 12. října bude vyhrazené parkování vozidel filmové techniky a umístění osvětlovací techniky na náměstí Republiky mezi domy číslo popisné 1050 až 1053. Výroba elektroaut ve Škodě Auto je tento týden i nadále omezena. Zaměstnanci dotčené výrobní haly nechodí na některé směny a dostávají jen 4/5 platu. Jaký bude chod úseku elektromobilů příští týden, zatím není jasné. Vedení společnosti zatím nevydalo žádné prohlášení.
0: Sportovní servis.
2: K české fotbalové reprezentaci se připojil útočník Ryan Nedery z Glasgow Rangers. Ve středu s mužstvem absolvoval první trénink. Do večerního zápasu v Edenu proti Anglii ještě nezasáhl. Debut si tak může odbít v sobotu na hřišti světových šampionů ze Španělska. Zprávy jsou za námi, pojďme opět za muzikou. Zůstáváme na pozitivní vlně.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: polovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťáková hasičárna, okna Sukorady, diesel auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, trio bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB sauny a městská společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: 14. listopadu ožije kulturní dům Bezno na Mladoboleslavsku. Dorazí tam Jakub Děkan se svým bandem, také kapela Pekař, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival a Alchymie, takže rovnou 5 skvělých koncertů. K tomu narozeninová show, protože Rádio MB oslaví 7. narozeniny. Velmi bohatá tombola, drinky, zlatý výmok a dárky pro příchozí. Vstupenky si můžete pořídit na www.ticketlife.cz.
2: Radio MB.

0: Sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Vy jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. 5. října začne v Mladé Boleslavi na třídě Tomáše Garrigua Masaryka za domy číslo popisné 1078 až 1084 výstavba posilovacího čerpadla horkovodu. Z tohoto důvodu bude v této části ulice platit úplná uzavírka provozu. Zbývající dvě části budou otevřené a doprava zde bude vedena oběma směry. Stavební práce i dopravní omezení by měly skončit do konce roku. Žáci 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol prověří v listopadu svou tělesnou zdatnost. Stejné testy dělali děti v roce 2022. Do testování se podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala zapojí všechny běžné základní a střední školy, které mají žáky v odpovídajících ročnících, tedy asi 300 tisíc dětí. Zatloukal dále řekl.
3: Testování proběhne tak jako před těmi 4 lety s využitím 4 motorických testů, které jsou zaměřeny na tyto pohybové schopnosti: síla, vytrvalost, obratnost a rychlost. Jsou to stejné testy, které byly využity jak před 4 lety, tak jsou to stejné testy, které se využívají i v zahraničí pro testování tělesné zdatnosti žáků.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží 2. místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. Zprávy končí, jdeme zase na muziku, příjemný poslech.
4: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit s námi.
5: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
6: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Zajme právě teď s pomocí muziky. Přátelé, já vás vítám u odpoledního úletu. Za námi už je středeční 14. hodina. No a to znamená, že za mikrofon usedám já. Moje jméno je Luky. Před námi je spousta fajnový muziky. Dáme si Ace of Base, Daru Rollins, taky Eurythmics. No a ten dnešní parádní den si zkrátka ještě trošku roztancujeme. Tak já doufám, že jste ready, protože já to právě teď už spouštím. Welshly Arms, Dangerous, následovat budou slíbený Ace of Base a Dara Rollins. Jste s Rádiem MB a pro příští dvě hodiny jste v dobrých rukou.
1: Rádio MB, my hrajeme, ty posloucháš, jsme tým.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
1: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Polse.

MB. Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Tohle byl Eurythmix a jejich sladký sny. No tak o těch mých už jsme se tady několikrát bavili, co moje hlava dokáže vyprodukovat, to se jen tak nevidí, ale přátelé, včera se mi zdálo o tom, že jsem konečně našel svoji lásku, svoji spřízněnou duši, no ale usnu to zatím jenom zůstalo a na dnešek už se mi zdály zase klasicky blbosti. No nic, ale kamarádi, každopádně rozplynul nebo rozplývá se pomalu, ale jistě taky sen o levných nákupech z Číny. Tak nějak jsme si zvykli na Temu, sám se přiznám, nebo sám už jsem se několikrát přiznal, že na Temu nakupuju, nebo jsem nakupoval, ale od té doby, co zavedli poplatky, aby srovnali konkurenční boj s evropskými obchody, tak už zkrátka to tak výhodný není. No a teď přibydou ještě pravděpodobně další poplatky. Dalších 50 korun bude Evropa zdražovat na balíčky z Číny. Takže nákupy právě z čínských e-shopů můžou před vrcholem vánoční sezóny znovu zdražovat. Evropská unie přidává k 3-eurovému clu další poplatek ve výši 2 eur za každou celní položku. No tak za tyhle prachy už se člověk holt nesmíří s tím, že to je většinou šmejt ten výrobek a dlouho nevydrží. Takže ať si to tam nechají. Bohužel. Každopádně clo na muziku nám zatím nikdo neudělil a tak ode mě už letí další Special D, Nothing I Won't Do.
1: Radio MB, vypni hlavu, zapni nás. Yo, Special, turn it up. There's nothing I won't do.

0: respektou.
1: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
2: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, Kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude. Rádio MB.

0: My si v posledních dnech na počasí stěžovat rozhodně nemůžeme, i když pár stížností už jsem v minulých týdnech slyšel, ale každopádně před námi je fajn počasí i na víkend, tak doufejme, že to meteorologové zase nezmění, ale i o víkendu bychom měli mít podobně jako dnes teploty kolem 22 stupňů, takže léto ještě neřeklo poslední slovo. Každopádně, až si budete stěžovat zase na počasí, tak si vzpomeňte na to, že může být hůř, protože třeba v takovém Tokiu, tak tam prší už celých 35 dní, což je tamní rekord. Prší tam od 27. srpna až do dnešního dne, což je podle japonských meteorologických webů nejdelší série v historii hlavního města. A záznamy o srážkách se tam vedou už od roku 1876. Mě tedy občas nevadí, když zaprší, ono se u toho alespoň hezky odpočívá a hezky spí, ale myslím si, že 35 dnů nepřetržitýho deště, to by asi omrzelo i mě. No tak doufejme, že nic takového nás tady ve střední Evropě nečeká. Ale co nás čeká do 15. to je ještě nějaká ta muzika ATC. No a právě teď se vydáváme kolem světa s ATC. Jsme Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Příprava vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Libercem pokračuje. V úseku mezi Mladou Boleslaví a Turnovem nyní probíhá geologický a hydrogeologický průzkum. Týká se také 22 pozemků v Mnichově Hradišti a okolí, kde mohou odborníci provádět odběry vzorků nebo průzkumné vrty. Přesná trasa nové železnice zatím není definitivně stanovena. Výstavba úseku z Mladé Boleslavy do Turnova by mohla začít kolem roku 2030. Extrémní projevy počasí letos do poloviny září způsobily tuzemským pěstitelům zeleniny přímé škody na úrodě bezmála 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy doma znovu prohráli. Už po třetí shodným výsledkem 1-4. Další utkání je čeká v pátek na ledě brněnské Komety a potom 4. října na domácím ledě proti Liberci. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: hodina s vámi stále odpolední úlet, s vámi stále taky samozřejmě vaše Rádio MB. My tady máme rádi muziku, o tu samozřejmě nebude nouze ani v této hodině. My se určitě taky těšíme na jednu hudební akci tohoto roku. Samozřejmě mluvím o 7. narozeninách Rádia MB 14. listopadu v kulturním domě v Bezně. Tam se tedy těšíme na Jakuba Děkana, Luboše Odháněla s kapelou Vix, Pekaře, Alchymie, Green Day, Revival. Těšíme se na tuhle party, těšíme se na vás. Mimochodem, lupeny kupujte na portále Ticketlife. Já už se ale dneska taky těším na jeden koncert a určitě byste si netipli na jakej. Těším se na něj už několik měsíců a opravdu jsem nadšenej, že už je to tady. Přátelé, dneska tady v kulturním domě máme Den seniorů a na něm vystoupí můj oblíbenec Jiří Zmožek. Ano, už milásko není 20 let, dvě slůvka, zas milásko krásně naladíš a spoustu dalších hitů, který jsem jako nevyléčitelný romantik poslouchal od mládí a poslouchám je dodnes. Ano, sám Jiří Zmožek dorazí k nám do kulturního domu. Nevím, jestli vás to tady taky takhle dojímá jako mě, ale já už odpočítávám každou minutu. 16 hodin a 15 minut. Konečně poprvé naživo uvidím mého oblíbeného zpěváka, při jehož textech jsem nejednou uronil slzu, třeba po nějakým rozchodu anebo nešťastné lásce, no a že jsem jich v životě měl. Takže dneska se přidávám k seniorům, ale pro vás už tu mám trošku jinou muziku. Masterboy, Komunál, Karma a spoustu další. Takže buďte s námi.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

přestože oči mám, nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty.

0: kapely Komunálem a musím se přiznat, že tuhle tu partu v poslední době hodně poslouchám. V podstatě pokaždý, když jsem v autě a zrovna tedy neladím Radio MB, tak jede Komunál, protože ty texty prostě mají hloubku. Každopádně, ale kamarádi, my se teďka pojďme podívat na jedno asi celkem zklamání. A to zklamání zažili zloději v Kalifornii, který ukradli dva nákladňáky společnosti Plus AI s Logi Nvidia, který většinou vozí drahou elektroniku. No a tak se těšili, že až otevřou návěsy, tak na ně čeká spousta drahý elektroniky. Bohužel ale kluci se úplně jakože netrefili, protože v těchto těch autech našli pouze písek. Konkrétně ukradli nákladňáky s 18 tunama písku. Ten se totiž používal při testování právě těchto těch autonomních kamionů jako náhrada těžkého nákladu. No tak tomu říkám pech a jejich zklamání asi i chápu. Přirovnal bych to asi ke svému zklamání, když se zamiluju a pak přecházím do friend zone. No, úplně s nima soucítím. Pojďme do další muziky. Zara Larsson letí.
1: Radio MB.

7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.

0: Česká uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Rádio MB. Zapni.

0: No a mně se blíží můj životní koncert. Už za nějakých 20 minut vystoupí v Domě kultury na Dnu seniorů můj oblíbenec Jirka z Možek a já jsem šťastný, že ho konečně po letech, možná vlastně po 10 letech, co ho poslouchám a miluju, uvidím naživo. No tak kamarádi, já se nebudu už moc vykecávat, nebudu se zdržovat. S vámi se loučím, do studia za chvilku vtrhne Román, no a s vámi to bude v hodině příští, tedy mezi 16. a 17. Já myslím, moje jméno je Lukáš Náhlovský, zítra jsem tady zpátky opět se 14. a s odpoledním úletem. Mějte se krásně, užívejte slunce, užívejte den.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: A to the N to the G to the E to the R to the O to the U to the S.
1: Bylo 16 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Pohodový den. V průběhu října bude v Mladé Boleslavi v okolí budovy soudu, tedy na náměstí Republiky a ve Viničné ulici, probíhat natáčení detektivního seriálu TV Nova, které rovněž mírně omezí dopravu v této lokalitě. Od 1. do 6. října a poté od 9. do 12. října bude vyhrazené parkování vozidel filmové techniky a umístění osvětlovací techniky na náměstí Republiky mezi domy číslo popisné 1050 až 1053. Výroba elektroaut ve Škodě Auto je tento týden i nadále omezena. Zaměstnanci dotčené výrobní haly nechodí na některé směny a dostávají jen 4/5 platu. Jaký bude chod úseku elektromobilů příští týden, zatím není jasné. Vedení společnosti zatím nevydalo žádné prohlášení.
1: Sportovní servis.
3: České fotbalové reprezentaci se připojil útočník Ryan Nedery z Glasgow Rangers. Ve středu s mužstvem absolvoval první trénink. Do večerního zápasu v Edenu proti Anglii ještě nezasáhl. Debut si tak může odbít v sobotu na hřišti světových šampionů ze Španělska. Zprávy jsou za námi, pojďme opět za muzikou. Zůstáváme na pozitivní vlně.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Hodinu s Romanem. Jak si užíváte poslední zářijový den? Zítra už oficiálně začíná říjen, léto je definitivně za námi, ale sluníčko nám nadále dělá společnost a to i tady u nás na Mladoboleslavsku. Tak uvidíme, jak dlouho nám babí léto vydrží, každopádně myslím, že budete souhlasit, je to příjemné. No a když se nám bude měnit letní čas na zimní, v tomto roce to bude 25. října. Hodinky se nám posunou o jednu hodinu zpět ze 3 na 2 hodiny. Pak to zase začne, no brzo, to má svíčky, čajíčky, dušičky, Halloween a tak dále, všichni to známe. Dobrý je, že ať je léto nebo zima, tak s námi můžete zůstávat na pozitivní vlně. Posílám další muziku, jsme spolu do 17. hodiny.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Hezké odpoledne, jestli přemýšlíte, co dneska odpoledne nebo večer, třeba přímo v Mladé Boleslavi, tak pár tipů tady mám. Právě teď se koná třeba Den seniorů. Je to tady u nás v Domě kultury, akorát nevím, jestli to stíháte, abyste poslali babičku nebo dědečka. Akce začala v 16 hodin. V ekocentru Zahrada pak od 17:30 bude přednáška o zubrech a divokých koních na Mladoboleslavsku. No a večer můžete vyrazit třeba na kvíz do Altánu nebo na představení Nové Sento v Malé scéně Městského divadla. A kdyby byl zájem, můžete vyrazit večer třeba i do Mladoboleslavského multikina Sinestar. Jaký tam je program, můžeme se na to podívat. V srdci divočiny budou dávat v 17 a v 21 hodin a 20 minut. To je film, který mě hodně zajímá, ale ještě jsem na něm nebyl. V 21 hodin a 10 minut také Resident Evil, anebo ve 20 hodin a 15 minut Zrádci. To ovšem ani zdaleka není všechno, můžete se podívat na Sinestar.cz, najděte si Mladou Boleslav a případně se dobře bavte. Pokud nikam nemíříte, zůstanete dobře naladěni, to znamená, že budete nadále poslouchat Rádio MB, taky dobrý. Já vám posílám další muziku a přeju hezké odpoledne.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťáková hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: Hodina s Romanem, posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio. Kdo pak nám pomalu, ale jistě balí kufry, tak to je září. A teď otázka, máte radši poslední teplé dny, nebo už se těšíte na podzimní večery, deku, film a něco dobrého k zakousnutí? Ať už to máte jakkoliv, jedno se nemění, muzika může hrát pořád. Takže i já vám na závěr hodiny s Romanem pustím pořádné pecky, potom už dorazí David, bude s vámi mezi 17. a 18. hodinou, já se budu těšit zase zítra odpoledne. No a vy si nadále užívejte to krásné počasí, které u nás panuje a ještě panovat bude, protože třeba v Tokiu nám prší už rekordních 35 dnů v kuse. Neskutečný. Tak jo, těším se zítra, mějte se krásně, hezký podvečer.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. 5. října začne v Mladé Boleslavi na třídě Tomáše Garrigua Masaryka za domy číslo popisné 1078 až 1084 výstavba posilovacího čerpadla horkovodu. Z tohoto důvodu bude v této části ulice platit úplná uzavírka provozu. Zbývající dvě části budou otevřené a doprava zde bude vedena oběma směry. Stavební práce i dopravní omezení by měly skončit do konce roku. Žáci 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol prověří v listopadu svou tělesnou zdatnost. Stejné testy dělali děti v roce 2022. Do testování se podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala zapojí všechny běžné základní a střední školy, které mají žáky v odpovídajících ročnících, tedy asi 300 tisíc dětí. Zatloukal dále řekl.
3: Testování proběhne tak jako před těmi 4 lety s využitím 4 motorických testů, které jsou zaměřeny na tyto pohybové schopnosti: síla, vytrvalost, obratnost a rychlost. Jsou to stejné testy, které byly využity jak před 4 lety, tak jsou to stejné testy, které se využívají i v zahraničí pro testování tělesné zdatnosti žáků.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží 2. místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. Zprávy končí, jdeme zase na muziku, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je středa 30. září, poslední den měsíce a svátek má Jeroným, září tím pádem balí kufry. Říjen už čeká za dveřmi a my jsme zase o kousek blíž chvíli, kdy se při pohledu z okna začne automaticky kontrolovat, jestli tam ještě vůbec svítí slunce. Tak, ale dneska neřešíme listopad, Vánoce ani zimní bundy. Je středeční podvečer, pracovní den se pomalu a jistě loučí a Rádio MB je tady s vámi. Za malou chvíli se dozvíte, k čemu taky může sloužit parkovací dům a jak se dá netradičně dostat na toaletu. Krásný den!
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Check it out, check it out.

0: vzkazní signál. My jsme všude. Radio MB.
1: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku.

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Zap

0: stále ladíte Rádio MB a teď tu mám něco pro všechny, kteří si myslí, že parkovací dům slouží výhradně k parkování. V rakouském Grazu si totiž jodlovači oblíbili podzemní garáž. Ne proto, že by neměli kam jít, ale protože je tam dobrá akustika. Takže zatímco normální člověk v garáži slyší cvak od auta, samozřejmě klíče a tak dále, Rakoušan tam stojí a huláká jodlidý. Upřímně, tohle je asi jediný způsob, jak udělat z parkovacího lístku kulturní zážitek. Jsme Rádio MB, tady máte hudbu.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Radio MB.
9: Posloucháš správně.

Poslední zářijový den pokračuje dál a teď pojďme do Texasu. Tam se jeden muž tak moc potřeboval dostat na toaletu, že když zjistil, že dveře jsou zavřené, tedy toho obchodu, prostě projel autem přímo dovnitř. Ano, místo toho, aby hledal jiný obchod, veřejné WC nebo třeba chvíli počkal, rozhodl se, že nejlepší vstupenka do supermarketu bude jeho automobil. Policie uvedla, že to bylo úmyslné, takže jestli budete mít někdy akutní problém, vzpomeňte si, existuje řešení, které je rychlejší než hledání klíčů. Jen může být trošku dražší. Nic, přátelé, já se loučím a zítra opět naslyšenou tady na Rádiu MB. Mějte se úžasně.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Příprava vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Libercem pokračuje. V úseku mezi Mladou Boleslaví a Turnovem nyní probíhá geologický a hydrogeologický průzkum. Týká se také 22 pozemků v Mnichově Hradišti a okolí, kde mohou odborníci provádět odběry vzorků nebo průzkumné vrty. Přesná trasa nové železnice zatím není definitivně stanovena. Výstavba úseku z Mladé Boleslavy do Turnova by mohla začít kolem roku 2030. Extrémní projevy počasí letos do poloviny září způsobily tuzemským pěstitelům zeleniny přímé škody na úrodě bezmála 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy doma znovu prohráli. Už po třetí shodným výsledkem 1-4. Další utkání je čeká v pátek na ledě brněnské Komety a potom 4. října na domácím ledě proti Liberci. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Rádio MB. Rádio MB. Určujeme rytmus v bolce.
1: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz. Rádio MB.

0: Česka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Radio MB. Radio MB. Určujeme rytmus v Bolce. This one goes out to the one I love.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
5: To už je stejně jedno, mizíme.
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Rozhovor na Rádiu MB.
1: Ve čtvrtek 6. dubna bude naším hostem zpěvák Luboš Odháněl. Vše o novém videoklipu a plánech pro tento rok. Živý rozhovor si nenechte ujít od 10 hodin.
2: Hvězda
3: na jedno použití.
4: Tohle je Rádio MB, já jsem Tomíno a se mnou další One Hit Wonder. Ahoj lidi, dneska vás vezmu do Skotska, odkud pochází zpěvák, který se vlastním jménem jmenuje Jim Eure. To vám možná moc neřekne, ale když uslyšíte Midge Eure, budete už možná doma. Tenhle ten zpěvák si prostě svůj pseudonym vytvořil v obrácení jména Jim na Mitch. Jak jednoduchý. Narodil se v roce 1953 a působil v kapelách Salvation, Visage nebo Ultravox. No a je taky jedním z autorů písničky Do They Know It's Christmas. Soulově se ale nejvíc proslavil hitem z roku 1985 s názvem If I Was. Zlatá osmdesátka právě teď na Rádiu MB.
5: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

us.